0: tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur. Európa 2.
0: Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme

Je 13.45 z Európy 2 vás zdraví Dennis Candy s Hozierom, jeho kamošom a jeho spevavým hitom Too Sweet. Nádherný, nádherný, nádherný hit. A to je taká vec, že v sprche by som, keby som v sprche a spievam si toto, tak by som, že absolútne terorizoval mojich susedov.